Košice, The Kid Leroy so skladbou So Done. Máme presne 4 minúty pred 7 a ešte predtým, než sa pustíme do ďalších správ, tak navrhujem, aby sme si toto ráno spríjemnili nejakou dobrou hudbou a v playliste na to máme dokonalého adepta, pretože z Rádia Košice už následuje George Michael so skladbou Too Funky. Nech sa dobre počúva.

naši je tak krásná. Že bych to má věc, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, karton na bůrek a taky porcelán. Tapety parmazán. 5 kg

smutnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.